0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojedinělé mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům. I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhle tím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, když se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
1: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
2: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
1: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
2: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
1: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Melodický rok? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další aktuality. V Olomouci se chystá benefiční akce Den lidí bez domova, kterou pořádá místní charita a spolek Dobré místo pro život. Zastavte se v sobotu 10. října na Horním náměstí. Zakoupením polévky s miskou uděláte dobrou věc a přímo tak podpoříte lidi, kteří to opravdu potřebují. Policisté v Olomouci měli o víkendu plné ruce práce s účastníky tuningového srazu Europe Illegal Season End 2026, kteří se sjeli k obchodnímu centru City. Zkontrolovali tam přes 100 aut a rovnou zastavili cizince, který nebezpečně driftoval na nedalekém kruhovém objezdu. Ten si za své noční řádění na místě vysloužil tu nejvyšší možnou pokutu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned 2 výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
0: Sport.
1: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska 3. místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojedinělé mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům. I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Nová muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Přejeme hezké ráno a jsme rádi, že ladíte naše rádio. Už za okamžik nás čeká exkluzivní rozhovor s Tomínem ze skupiny Opět a Radeček a bude to na téma Stardance. Tahle taneční show začíná už 10. října. Tomíno je jedním z účastníků, tak je jasné, komu budeme fandit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
2: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
3: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v maličku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i měle překvapilo je, že mě tanec baví.
2: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
3: Třeba první taneční krok vůbec, z kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
2: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz. Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově. U Bivoje všechno

0: chystá webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte o dění v regionu a nejen v něm. Je tu vaše pravidelná porce zpráv. Dnes je pondělí, 5. října. Divadelnice Natálie jde do Olomouce. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala cenu v kategorii muzikál za hlavní roli Evity ve slavném muzikálu Evita o první dámě Argentiny. Muzikál je aktuálně k vidění v Moravském divadle Olomouc dnes a zítra. Podrobnosti na moravskedivadlo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice dnes projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Na závěr týdne tragická dopravní nehoda v regionu. Senior v osobním autě nepřežil střet s vlakem na přejezdu v Bohdíkově na Šumpersku. Nikdo z 50 cestujících ve vlaku se naštěstí nezranil. Neštěstí včera odpoledne zastavilo v místě provoz na 3 hodiny. Řidiči, Volkswagen bude svolávat auta. V Česku se bude svolávací akce týkat 200 000 aut. Je to kvůli hrozbě ulomení šroubů v řízení. Problém se týká modelu Octavia, Karoq či Superb a díl se musí vyměnit. Koncern celosvětově svolává 4 miliony vozů. V Česku se oprava závady dotkne vedle 150 000 škodovek také 10 000 modelů značek Volkswagen, Seat a téměř 900 aut Audi, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Debakl olomouckých hokejových kohoutů. V 8. kole extraligy slízli od Třince porážku 0-9. Gól dalo 9 různých střelců. Olomouc je nyní v tabulce poslední, 14. a Třinec první. Co na to řekl kouč Hanáků?
3: V první řadě bych se chtěl mluvit divákům za výborný výsledek. Byli za mě fantastický, protože nás nezačali vůbec pískat. Takovou musel mít velký nervy. Takže jako z tohohle pohledu je jasný, že asi nefungovala obrana, protože 9 gólů je moc. A 0 na kontě za 2 zápasy, to taky mám čo mluvit.
2: Dodal kouč Olomouce Petr Fiala. A jak se k drtivé porážce Olomouce stavil kouč Třince?
4: Ale my se připravujeme na každý zápas, jako ono to zní jako kliše, ale při kvalitě té extraligy to jinak nejde. Nemůžete polevit a i s nějakou zkušeností z Loňska prostě jdeme do každého zápasu, chceme jít do každého zápasu maximálně nachystaní, jakoby to byl první zápas sezóny.
2: Reagoval kouč třineckých ocelářů Jiří Raška. Olomoučtí skalní fandové napsali na Facebook, že jejich pohár trpělivosti s trenérem Petrem Fialou přetekl. Podle deníku chtějí jeho hlavu.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
6: Užíváme si začátek týdne naplno, protože babí léto má zřejmě poslední slovo. V pondělí a v úterý nás čeká sluneční luxus s odpoledními teplotami mezi 20 a 24 stupni. Jediné, co nás ráno může trošku probrat, jsou ranní mlhy a dokonce místy přízemní mrazíky, takže ideální čas provětrat lehkou bundu, než ji zase odpoledne zahodíte. Vychutnáváme si teploučko, dokud to jde. Blíží se studená fronta. Víme, jak bude pondělí a úterý ještě babí léto, teploty nad 20.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
6: Dobré ráno, i za volant v Olomouci to aktuálně drhne na Chvalkovické ve směru na Pavlovickou, ztratíte v koloně zhruba 6 minut, nezazávodíte si ani na Lipenské k Tovární, kde vás kousek před cílem čeká zdržení do 5 minut. Pokud míříte přes Dědřichov nad Bystřicí, zvolněte, rozsviťte mlhovky, leží tady fakt hustá mlha. Studená loučka na Šumpersku, silničáři aktuálně opravují povrch, provoz omezený, dobře dojeďte.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Je tady pondělní ráno a my jsme rádi, že taky dneska s námi vstáváte do nového týdne. Hvězdy ví vždycky o trochu více než my a za chvíli nám odhalí své karty. Připravte se na svůj horoskop. Oslovíme jako vždy všechna znamení zvěrokruhu. Poslouchejte dál a dozvíte se, co potřebujete.
2: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dnes bude důležité udržet svou pozornost. Býci, pokud se vám něco nelíbí, tak se ozvěte. Blíženci, v zásadních věcech vás rodina podpoří. Radci, někdy jsou vaše nároky přehnané, zkuste ubrat. Lvi, na vás je spolech, umíte vyřešit skoro všechno. Pany, klasika, kdo je připraven, není překvapen. Váhy, správně vyhodnotíte jakoukoliv situaci. Štíři, vy se nebojte ničeho nového. Střelci, chcete se rozmazlovat, ale zkuste tolik neutrácet. Kozorozi, snažte se uniknout nástrahám rozčílení. Vodnáři, pozor, co říkáte, nikdy nemluvte do větru. A co mi ryby? Jedno je prý jisté, žádné krizové období netrvá věčně.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia. Pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Skyrock.

0: Johana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Krásné ráno a díky za poslech. Podzim ještě vyčkává, ale už o sobě dává vědět. A zatímco procházka s padaným listím v parku má své kouzlo, na vlastní zahradě nás to většinou moc netěší. Za chvíli vám nabídneme praktické tipy, jak si s tím poradit, jak to listí efektivně zlikvidovat nebo naopak chytrým způsobem využít ve prospěch naší zahrádky. Tak mějte dál naladěno a my jdeme na to listí.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk s exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
10: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
11: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
12: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
13: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil, ale je zpátky.
14: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrart?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domů, do práce i do auta. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy, ať víte, co se děje. Je pondělí 5. října. Začíná pětidenní výluka na tratích v regionu. Kdo jezdí vlakem, toho sveze náhradní autobus. A kde? Ode dneška do pátku vlaky nejezdí mezi Senicí na Hanou na Olomoucku a Prostějovem a mezi Prostějovem a Cbelem na Prostějovsku kvůli opravě kolejí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, pamatujte na omezení na silnici 47 v Hranicích. Dnes tu začíná na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
2: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
1: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Zmizelí 3 Češi v Norsku se nenašli. Norská policie ukončila pátrání po trojici pohřešovaných českých občanů, jejichž loď se v půlce září převrhla v moři na západě Norska. Přestože se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Doplníme, že šlo o rybářské plavidlo a na něm cestovali v době neštěstí 4 Češi. Záchranáři vypátrali pouze jedno tělo. Po zbylých 3 členech posádky pátrali bezvýsledně.
0: Sport.
1: Basketbalisté BK Olomoucko podlehli v 5. kole Národní basketbalové ligy Děčínu 51-76. O ztrátě šance na dobrý výsledek Olomoucka rozhodl nepovedený závěr utkání, ve kterém Hanákům odešla střelba. Olomoucko tak dál čeká na svůj druhý úspěch v sezóně. A zasvěl až na bednu vítězů. Český motocyklový závodník Filip Saláč vybojoval 3. místo na velké ceně Japonska v třídě Moto2. V MotoGP se tak po 5. v sezóně dostal na stupně vítězů. Gratulujeme. Závod vyhrál Španěl i Zangevara.
0: Počasí.
4: Máme tu klasickou podzimní schovávačku. Ráno se probudíme do mlhy a chladna, kdy teploměry klesnou až ke 3 stupňům. Přes den to pondělí a úterý rozbalíme ve velkém stylu. Čeká nás parádních 20 až 24 stupňů ve stínu a obloha bez mraku. Sluneční brýle tedy rozhodně nechte při ruce. Ticho před bouří je tady. Ve čtvrtek dorazí sešup, dorazí sezóna dešťů, severozápadní fičák a do pátku se ochladí na nějakých 14 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
4: Dobré ráno taky všem vám za volant. Srážka osobáku s nákladňákem komplikuje provoz na D46. Pozor u sjezdu Prostějov sever ve směru na Olomouc od Vyškova. Místem projedete s opatrností, zdržení potrvá zhruba do 9. Nervy a čas můžete zkrátit i kvůli poruchanému autu v Držovicích na Prostějovsku na ulici Konečná. Dobře, dojeďte.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Krásné pondělní ráno a moc díky, že startujete nový týden právě s námi. Pondělí si žádá trochu nadhledu a tu nejlepší muziku non-stop. Tohle pro vás máme vždycky a už za chvíli taky zjistíme, kdo dnes slaví svátek a kdo narozeniny. Uvařte si kávu, laďte dál a pojďme se podívat.
2: Skyrock kalendárium.
3: Ahoj a dobrý den. Dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den Udělej něco hezkého a k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narozeninový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem je 5. října.
4: Eliško, k tabuli!
5: Nemůžu, mám svátek.
4: Dobře, tak ti alespoň zaspíváme.
5: Svátek slaví i učitelé. Zalepím pusu dobrým želé.
4: Dneska žádná pětka není.

0: Češky, v Česku je vás na 60 tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Stručně a jasně, ať všechno víte hned, to jsou naše zprávy, pojďte si je poslechnout. Spolehlivost provozu tramvají v Olomouci posílil dopravní podnik, dokončil modernizaci všech svých 7 tramvajových měníren. Poslední rekonstrukce, a to měnírny v Kubíčkově ulici, stála necelých 60 milionů korun. Od minulého týdne je v provozu.
1: Přerov aktuálně.
3: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Lidé si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
4: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny, kompostovatelný sáček. Jak se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
3: Doplňuje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Babí léto se s námi tento týden rozloučí. Do čtvrtka má být podle meteorologů v České republice ještě až 24 stupňů Celsia, ale v pátek se má výrazně ochladit na 10 až 15 a také o víkendu už budou teplotní maxima pod 20. Rádiový signál z planety mimo sluneční soustavu. Astronomové něco takového zachytili poprvé v historii. Signál z 63 světelných let vzdálené planety Beta Pictoris B ovšem neodhaluje mimozemský život, jen ukázal její silné magnetické pole.
0: Sport.
3: Radost na ploché dráze. Po 9 letech ovládl prestižní pardubický plochodrážní motocyklový závod Zlatá přilba český jezdec. Životní výkon podal Jan Kvěch. Trofej dobyl ve finále díky odvážnému předjetí vedoucího Lotyše Lebeděvse. Skvěle se daří tenistkám Lindě Noskové a Karolíně Muchové na turnaji WTA v Pekingu. Přerovská hvězda Linda Nosková prošla do osmifinále, když přemohla 2-0 na sety Švýcarku Golubicovou. A olomoucká rodačka Karolína Muchová jde do osmifinále po výhře 2-1 na sety nad ruskou Samsonovovou.
0: Počasí.
5: Někde byly po ránu místy mlhy, pak začíná letní pohádka. Pondělí a úterý nám naservíruje slunečnou pohodu a krásných až 24 stupňů ve stínu. Užijte si to, protože meteorologický šok už chystá svůj nástup. Od čtvrtka přiletí studená fronta, přinese přehánky, vítr, teploty srazí až na 13 stupňů. A pozor, na horách už se vyhlížejí i sněhové vločky. Víme, jak bude? Dneska platí chytat bronz a dobíjet baterky. Babí léto pokračuje.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Hezké dopoledne i za volant. Víme, jak se jezdí tady. Srážka dvou aut omezuje provoz v Olomouci na Lipenské ulici v Hodolemech. Už jsou tady kolony ve směru do centra. Průjezd s velkou opatrností, komplikace zhruba do 9:30. Pobíhající pejsek na vozovce ohrožuje řidiče u Dubu nad Moravou. Pozor na chlupáče. Na místě to už řeší hlídka dopravní policie. Dobře, dojeďte.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Moc děkujeme, že jste s námi i během pondělního dopoledne. První den týdne bývá vždycky náročnější, než chytneme to správné tempo. Ať už jste v práci, doma nebo v autě, přejeme vám pohodové pondělí a posíláme dál tu nejlepší hudební energii.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme pro vás další aktuality. Proměnou ve zdravotnické zařízení prochází bývalý obchodní dům Koruna v centru Olomouce. Místo obchodů vznikne v budově naproti kostela svatého Mořice 16 lékařských ambulancí a 2 stacionáře. Mají začít fungovat příští rok, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Brzy skončí zdlouhavé objížďky na cestě z Prostějova do Boskovic. Silniční tah 150 už se po opravě zprůjezdní. Půlroční uzavírka silnice druhé třídy mezi Stínavou a Malým Hradiskem skončí ve středu 7. října. Stíží se nám cesta autem do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Dnes začíná týden vyhlašování letošních Nobelových cen, tedy cen za největší přínos světu. Jako první bude udělena cena za lékařství a fyziologii. Pozornost tradičně poutá ocenění za mír. To bude udělené v pátek.
0: Sport.
2: Další zápas čeká naše mladé inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. Na kontě mají zatím 2 prohry se Spojenými státy a s Tajvanem. A dnes se pokusí dobít první výhru na šampionátu. Od 16 hodin hrají s Namibií.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
4: Užíváme si začátek týdne naplno, protože babí léto má zřejmě poslední slovo. Dnes a zítra skutečný luxus, odpolední teploty 20 až 24 ve stínu. Tak tedy vychutnáváme si tohleto teplo, dokud to jde, blíží se pořádná studená fronta, která od čtvrtka srazí teploty klidně o 10 stupňů doleva, přinese déšť a na hřebenech hor dokonce první sněhové vločky. Víme, jak bude, první půlka týdne babí léto, pak už přijde nefalšovaný podzim.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
4: Jednička mezi Předovem a Říkovicemi, kilometr 281 ve směru na Ostravu. Kolečko z vozíku tady leží přímo v pravém jízdním pruhu. Opatrně. Od zítřka počítejte s uzavírkou silnice u Studené Loučky na Mohelnicku a ještě policejní hlídky měří se na východním sjezdu D1 u Přerova. Další hlídka stojí před Lipníkem nad Bečvou po Staré a hned za Lipnickým exitem na Ostravu. Přímo v Lipníku ještě pozor na majáčky v Hranické ulici. Měří se taky v Držovicích na Prostějovsku ve směru na Smržice. Dobře, dojeďte.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jakože to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a se někdy zastaví. A on se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Jsme moc rádi, že ladíte právě naše rádio. Pondělí je v plném proudu a my pro vás chystáme nálož skvělých tipů na volnočasové aktivity, zajímavé akce i místa v regionu, kde se dá perfektně zrelaxovat a vypnout. Přejeme vám úspěšný a pohodový den.
1: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr
6: a rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: Skyrock.

jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Teď a tady, jak jste zvyklí, nejlepší tipy, kam vyrazit. V olomouckém kině Metropol uvidíte Toma Cruise, jak jste ho ještě neviděli. Jako tlustého, šedivého a nerudného digra. Hrají ho i v Prostějově. Moravské divadlo dnes i zítra, velká oslava. Natálie Tichánková získala za roli Evity prestižní cenu Thálie. Po představení vás čeká i autogramiáda. Podrobnosti na webu Moravského divadla. A ještě tip na pátek. V Kulturáku v Zábřehu vypukne od 7 večer talk show Léčba smíchem se Zuzanou Bubílkovou a Milanem Pitkinem. Bavte se, máme vždycky nejlepší tipy, kam vyrazit.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Skyrock.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi máte aktuální zprávy, pojďte si je poslechnout. Jestli jezdíme po Olomouci, jak se má, dnes hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes měří povolenou rychlost na dvou ulicích ve městě, Švajcerová a Střední Novosadská. Vyzývá, ať dodržujeme předpisy a jezdíme bezpečně.
3: Přerovsko aktuálně.
2: Chátrající barokní zámek v Přestavlkách na Přerovsku je zase na prodej. Historická památka s rozlehlým pozemkem marně hledá nového majitele už asi 20 let. A kolik tedy stojí? Majitel čeká na návrh od možných zájemců, píše o tom Deník. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na nich musí být aspoň 4 mm.
0: Sport.
2: Duel o postup do finále dnes čeká na turnaji ATP v Tokiu elitního tenistu prostějovského klubu Jiřího Lehečku. Na betonu bude hrát proti Valentanu Vašerotovi z Monaka. Zápas má začít po 11. hodině a 20. minutě. Výsledek vám přineseme.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že v kalendáři je říjen, ale na teploměru dál skoro léto, teda babí léto určitě. A to minimálně do středy, kdy odpoledne na Moravě stále budeme mít nějakých 20 až 22 stupňů. Ovšem stále také platí, že ve čtvrtek má přijít změna. Počítá se s občasným deštěm a pak se i ochladí. V pátek totiž naměříme zhruba jenom 13 stupňů a dál také počítejte s tím, že tento týden po ránu budou teploty maximálně kolem 7.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Lipenské, taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice na exitu Loštice. Hlídka je i na dálnici D46, kousek od exitu Olšany u Prostějova, a nebo na D1 pod Přerovem, jak se sjíždí na Břest. A pozor, máme hlášenou taky nehodu dvou aut, osobák s nákladňákem, řeší se to v Lipníku na Loučské ulici. Tak si užijte cestu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Tak a teď už hrajem.

0: Malé změny dělají velké věci a my pro vás právě teď máme nálož praktických tipů pro ještě lepší a pohodovější život. Podíváme se na šikovné vychytávky, které vám ušetří čas i energii. Vážíme si toho, že jste tu s námi a posloucháte naše rádio.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu, píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
0: Hlas lidu.
1: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
0: Sport.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části 30. ročníku hlasování smazal ztrátu a podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhajce trofeje nakonec porazil o 19 bodů.
0: Počasí.
2: Rok 2026 je třetí nejsušší od začátku 60. let, jak informuje Český hydrometeorologický ústav. Na metr čtvereční letos chybí zhruba 150 litrů vody. Víme, jak bude. Do středy ještě babí léto, teploty kolem 20, polojasno a žádné srážky. Ale ve čtvrtek už mají na Moravu dorazit deště a přehánky a taky ochlazení. V pátek a o víkendu by mělo být jenom zhruba 13 až 15 stupňů.
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na silnici 55 za těmi sklady Kauflandu. Je to skoro na tom exitu Holice. Teď tu máme neprůjezdný levý pruh. Jde o srážku, motorkáře a osobáku. Na místě jsou záchranáři. Jinak policejní hlídku nám hlásíte ve Velké Bystřici na Týneské a taky na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice. Ať už s naším rádiem jedete kamkoliv, my vám přejeme hlavně pohodovou a šťastnou cestu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.

0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se především na studenty středních škol, zapojit se ale mohou také učitelé a další školní pracovníci. Nejúspěšnější dárce ocení hejtmanství štědrou finanční odměnou. Kampaň ponese název Tvůrci zítřka, Tomorrow Makers, a hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Více o projektu prozradí první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský.
1: Kampaň pracuje s motivem upíru, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi jsou upír Adrian, vytvořený pomocí umělé inteligence, a jeho lidská průvodkyně Kira. Ta bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit. Hlavními hrdiny kampaně ale budou samotní dárci. Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví mohou zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky. Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Kampaň poběží 5 měsíců, pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.
0: Říká Vladimír Lichnovský. Děkujeme.
2: Skyrock kalendárium.
3: Ahoj a dobrý den. Dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den Udělej něco hezkého. A k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narození nový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním. Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem, je 5. října.
4: Eliško, k tabuli!
5: Nemůžu, mám svátek.
4: Dobře, tak ti alespoň zaspíváme.
5: Svátek slaví i učitelé, zalepím pusu dobrým želé.
4: Dneska žádná pětka není,

0: Pecky, v Česku je vás na 60 tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Poledne na Skyrocku.

Na Mohelnicku na 99,7 FM.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás poslouchá?

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rokovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďme na další zprávy. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody, při které u Lipiny zemřel po střetu s nákladním autem mladý motorkář. Žádají řidiče o informace a záznamy z palubních kamer. Nehoda se stala v úterý 29. září v 17.24 na silnici 46 mezi Šternberkem a Moravským Berounem. Motorkář po střetu v esíčku u Lipiny podlehl zraněním. Svědci nehody mohou volat na linku 158.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, pamatujte na omezení na silnici 47 v Hranicích. Dnes tu začíná na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
3: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
2: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Nobelova cena za lékařství má své nové držitele. Dnes je získali Američan Karl Deisseroth a Němci Petr Hagemann a Georg Nagel. A to za výzkum nervových buněk v mozku. Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící vzpomínky, pocity a formy chování, které mají vliv na duševní poruchy.
0: Sport.
2: Český hokejový golman Lukáš Dostál ukazuje formu v NHL. Svému Anaheimu pomohl v noci na dnešek 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení v zápase nad Floridou a připsal si vítězství i ve svém druhém startu v sezóně.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Víme, že teploty jsou dnes opět nadprůměrné. Vystoupí na nějakých 18 až 22 stupňů. Teplejší odpoledne, ale chladnější a místy mlhavá rána čekáme také v úterý a ve středu. A stále platí, že ve druhé polovině týdne dorazí změna. Ve čtvrtek má pršet a v pátek a o víkendu taky nastane teplotní sešup, protože naměříme zhruba jenom 13 až 15 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme na 2 místech strážníky s radarem, tak kde pak měří rychlost, například na ulici Švajcerova a na střední Novosadské. Jinak v Olomouci dnes začínají opravy na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Provoz je tady tento týden veden po volné části vozovky. Podíváme se taky na sever regionu. Nehoda se řeší na silnici 11 Rýmařov Malá Štáhle, osoba, který skončil mimo komunikaci. Tak dodržujeme předpisy a jedeme bezpečně. Dál i s naším rádiem.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

Máme radost, že posloucháte právě naše vysílání. Pokud přemýšlíte, čím si zpříjemnit dnešní den, máme pro vás parádní rozhovor. Už za chvíli u nás přivítáme Tomáše Poláka, který nám ze zákulisí povypráví o taneční soutěži Stardance. Ještě předtím pro vás ale máme další várku našich skvělých hitů. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme pro vás další aktuality. Proměnou ve zdravotnické zařízení prochází bývalý obchodní dům Koruna v centru Olomouce. Místo obchodů vznikne v budově naproti kostela svatého Mořice 16 lékařských ambulancí a 2 stacionáře. Mají začít fungovat příští rok, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Brzy skončí zdlouhavé objížďky na cestě z Prostějova do Boskovic. Silniční tah 150 už se po opravě zprůjezdní. Půlroční uzavírka silnice druhé třídy mezi Stínavou a Malým Hradiskem skončí ve středu 7. října. Stíží se nám cesta autem do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Dnes začíná týden vyhlašování letošních Nobelových cen, tedy cena za největší přínos světu. Jako první bude udělena cena za lékařství a fyziologii. Pozornost tradičně poutá ocenění za mír. To bude udělené v pátek.
0: Sport.
2: Další zápas čeká naše mladé inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. Na kontě mají zatím 2 prohry se Spojenými státy a s Tajvanem. A dnes se pokusí dobít první výhru na šampionátu. Od 16 hodin hrají s Namibií.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že v kalendáři je říjen, ale na teploměru dál skoro léto, teda babí léto určitě. A to minimálně do středy, kdy odpoledne na Moravě stále budeme mít nějakých 20 až 22 stupňů. Ovšem stále také platí, že ve čtvrtek má přijít změna. Počítá se s občasným deštěm a pak se i ochladí. V pátek totiž naměříme zhruba jenom 13 stupňů. A dál také počítejte s tím, že tento týden po ránu budou teploty maximálně kolem 7.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci s radarem dneska v Olomouci měří rychlost na ulici Švajcerova a taky na střední Novosadské. A klasickou policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci Holici, na ulici Brunclíkova a nebo na kruháči u Globusu. Tolik naše blesková doprava a my už jedeme dál.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Moc děkujeme, že nás posloucháte i v pondělí. Pondělní den zvolna plyne a my vás za chvíli zavedeme do světa nejčerstvějších zpráv a událostí z regionálních webů. Do té doby vám budeme servírovat naše nejlepší hudební pecky. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se zdít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
2: Na našem rádiu víme, o čem se píše. V Olomouci máme dočasně uzavřené první patro vědecké knihovny, a to až do 16. října. Více informací se dozvíme na webu olomouc.cz. Prostějov zpřísňuje kontroly poplatků za psy. Jak informuje prostějovský rej, nepřihlášení chovatelé mohou dostat vysokou pokutu. Přerov pokračuje v podpoře třídění bioodpadu přímo v domácnostech. Ode dneška jsou zdarma k dispozici speciální větratelné košíky a kompostovatelné sáčky. Další podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Za chvilku jedeme dál.
3: Skyrock.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
11: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Skyrock. Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi máte aktuální zprávy, pojďte si je poslechnout. Jestli jezdíme po Olomouci, jak se má, dnes hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes měří povolenou rychlost na dvou ulicích ve městě, Švajcerová a Střední Novosadská. Vyzývá, ať dodržujeme předpisy a jezdíme bezpečně.
3: Přerovsko aktuálně.
2: Chátrající barokní zámek v Přestavlkách na Přerovsku je zase na prodej. Historická památka s rozlehlým pozemkem marně hledá nového majitele už asi 20 let. A kolik tedy stojí? Majitel čeká na návrh od možných zájemců, píše o tom Deník. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na nich musí být aspoň 4 mm.
0: Sport.
2: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Nový týden nám začíná slunečným a nadprůměrně teplým počasím. Ve čtvrtek ale od západu dorazí studená fronta, která přinese srážky a taky výrazné ochlazení. Teploty se po babím létu dostanou na normální hodnoty pro začátek října. V pátek tak očekáváme, že nám rtuť teploměru přes den ukáže jen 11 až 15 stupňů. S přechodem fronty nám také zesílí vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
7: U Bivoje všechno je.
8: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se především na studenty středních škol, zapojit se ale mohou také učitelé a další školní pracovníci. Nejúspěšnější dárce ocení hejtmanství štědrou finanční odměnou. Kampaň ponese název Tvůrci zítřka, Tomorrow Makers, a hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Více o projektu prozradí první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský.
1: Kampaň pracuje s motivem upíru, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi jsou upír Adrian, vytvořený pomocí umělé inteligence, a jeho lidská průvodkyně Kira. Ta bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit. Hlavními hrdiny kampaně ale budou samotní dárci. Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví mohou zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky. Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Kampaň poběží 5 měsíců, pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.
0: Říká Vladimír Lichnovský. Děkujeme.
2: Skyrock. Kam vyrazit?
3: Teď a tady, jak jste zvyklí, nejlepší tipy, kam vyrazit. V olomouckém kině Metropol uvidíte Toma Cruise, jak jste ho ještě neviděli, jako tlustého, šedivého a nerudného digra. Hrají ho i v Prostějově. Moravské divadlo dnes i zítra, velká oslava. Natálie Tichanková získala za roli Evity prestižní cenu Thálie. Po představení vás čeká i autogramiáda. Podrobnosti na webu Moravského divadla. A ještě tip na pátek. V Kulturáku v Zábřehu vypukne od 7 večer talk show Léčba smíchem se Zuzanou Bubílkovou a Milanem Pitkinem. Bavte se, máme vždycky nejlepší tipy, kam vyrazit.
4: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět, kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
11: Skyrock.

there she goes. So what?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďme na další zprávy. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody, při které u Lipiny zemřel po střetu s nákladním autem mladý motorkář. Žádají řidiče o informace a záznamy z palubních kamer. Nehoda se stala v úterý 29. září v 17.24 na silnici 46 mezi Šternberkem a Moravským Berounem. Motorkář po střetu v esíčku u Lipiny podlehl zraněním. Svědci nehody mohou volat na linku 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, pamatujte na omezení na silnici 47 v Hranicích. Dnes tu začíná na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
3: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
2: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Nobelova cena za lékařství má své nové držitele. Dnes je získali Američan Karl Deisseroot a Němci Petr Hagemann a Georg Nagel. A to za výzkum nervových buněk v mozku. Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící vzpomínky, pocity a formy chování, které mají vliv na duševní poruchy.
1: Sport.
2: Český hokejový golman Lukáš Dostál ukazuje formu v NHL. Svému Anaheimu pomohl v noci na dnešek 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení v zápase nad Floridou a připsal si vítězství i ve svém druhém startu v sezóně.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jakože to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a se někdy zastaví. A on se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Skyrock.
0: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Malé změny dělají velké věci a my pro vás právě teď máme nálož praktických tipů pro ještě lepší a pohodovější život. Podíváme se na šikovné vychytávky, které vám ušetří čas i energii. Vážíme si toho, že jste tu s námi a posloucháte naše rádio.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
5: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: plácá webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: Skyrock.
3: Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: na Skyroku.
1: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
4: Tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
0: Skyrock.
13: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme pro vás další aktuality. Proměnou ve zdravotnické zařízení prochází bývalý obchodní dům Koruna v centru Olomouce. Místo obchodů vznikne v budově naproti kostela svatého Mořice 16 lékařských ambulancí a 2 stacionáře. Mají začít fungovat příští rok, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zájem o senior taxi v Kroměříži raketově roste, proto od září vozí seniory místo jednoho auta hned 3. Zatímco do konce srpna dělal průměr 170 výjezdů za měsíc, v září počet jízd vyskočil na 379. Stíží se nám cesta autem do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Dnes začíná týden vyhlašování letošních Nobelových cen, tedy cena za největší přínos světu. Jako první bude udělena cena za lékařství a fyziologii. Pozornost tradičně poutá ocenění za mír. To bude udělané v pátek.
0: Sport.
2: Fotbalový útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části 30. ročníku hlasování smazal ztrátu a podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhajce trofeje nakonec porazil o 19 bodů.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že ladíte zrovna naše rádiové vlny. Pondělní den příjemně utíká a my už za chvíli nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si, čím dalším je dnešní datum významné. Do té doby vám energii přinesou naše skvělé pecky.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Rádio Hana Skyrock.
13: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
14: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
13: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Skyrock kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den. Dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den Udělej něco hezkého a k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narozeninový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem je 5. října.
2: Eliško, k tabuli!
3: Nemůžu, mám svátek.
2: Dobře, tak ti alespoň zaspíváme.
3: Svátek slaví i učitelé. Zalepím pusu dobrým želé.
2: Dneska žádná pětka není.

0: Pecky, v Česku je vás na 60 tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
0: Hlas lidu.
1: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Nový týden nám začíná slunečným a nadprůměrně teplým počasím. Ve čtvrtek ale od západu dorazí studená fronta, která přinese srážky a taky výrazné ochlazení. Teploty se po babím létu dostanou na normální hodnoty pro začátek října. V pátek tak očekáváme, že nám rtuť teploměru přes den ukáže jen 11 až 15 stupňů. S přechodem fronty nám také zesílí vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu v Olomouci, která se stále vyšetřuje. Je to na výjezdu z Hejčína ve směru na Černovír, u rezortu Krásná Morava. Jezdí se tady kivadlově jedním jízdním pruhem. Připomínáme, že kvůli opravě se v Olomouci jezdí jen po části silnice, taky v ulici Jeremiášova. Se zpožděním přibližně do 10 minut pak počítáme na D35 na exitu Mohelnice ve směru od Zábřeha. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Máme radost, že posloucháte právě naše vysílání. Pokud přemýšlíte, čím si zpříjemnit dnešní den, máme pro vás parádní rozhovor. Už za chvíli u nás přivítáme Tomáše Poláka, který nám ze zákulisí povypráví o taneční soutěži Stardance. Ještě předtím pro vás ale máme další várku našich skvělých hitů. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Zatancuj
5: si so mnou! Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Skyrock.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se především na studenty středních škol, zapojit se ale mohou také učitelé a další školní pracovníci. Nejúspěšnější dárce ocení hejtmanství štědrou finanční odměnou. Kampaň ponese název Tvůrci zítřka, Tomorrow Makers, a hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Více o projektu prozradí první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský.
1: Kampaň pracuje s motivem upíru, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi jsou upír Adrian, vytvořený pomocí umělé inteligence, a jeho lidská průvodkyně Kira. Ta bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit. Hlavními hrdiny kampaně ale budou samotní dárci. Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví mohou zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky. Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Kampaň poběží 5 měsíců, pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.
0: Říká Vladimír Lichnovský. Děkujeme.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
4: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisuje jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
3: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
4: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v maličku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že každý tanec z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i měle překvapilo je, že mě tanec baví.
3: A co tě během příprav a tréninku udělalo největší radost?
4: Třeba první taneční krok vůbec, z kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
3: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
14: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ti kyberšmejdi za s***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
17: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
18: U Bivoje všechno je.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
19: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
20: Skyrock.

0: rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
0: Hlas lidu.
1: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentina Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Nový týden nám začíná slunečným a nadprůměrně teplým počasím. Ve čtvrtek ale od západu dorazí studená fronta, která přinese srážky a taky výrazné ochlazení. Teploty se po babím létu dostanou na normální hodnoty pro začátek října. V pátek tak očekáváme, že nám rtuť teploměru přes den ukáže jen 11 až 15 stupňů. S přechodem fronty nám také zesílí vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu v Olomouci, která se stále vyšetřuje. Je to na výjezdu z Hejčína ve směru na Černovír u rezortu Krásná Morava. Jezdí se tady kivadlově jedním jízdním pruhem. Připomínáme, že kvůli opravě se v Olomouci jezdí jen po části silnice, taky v ulici Jeremiášova. Se zpožděním přibližně do 10 minut pak počítáme na D35 na exitu Mohelnice ve směru od Zábřeha. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
0: Hlas lidu.
2: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
0: Sport.
2: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
0: Počasí.
3: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké mráčky.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Tak a teď už hrajem.

Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu víme, o čem se píše. V Olomouci máme dočasně uzavřené první patro vědecké knihovny, a to až do 16. října. Více informací se dozvíme na webu olomouc.cz. Prostějov zpřísňuje kontroly poplatků za psy. Jak informuje prostějovský rej, nepřihlášení chovatelé mohou dostat vysokou pokutu. Přerov pokračuje v podpoře třídění bioodpadu přímo v domácnostech. Ode dneška jsou zdarma k dispozici speciální větratelné košíky a kompostovatelné sáčky. Další podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
0: Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme.
8: Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru.
9: Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritním.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 5. říjen se Skyrokem. Podle tohoto riffu každý pozná legendární AC/DC. Dnes v roce 1974 poprvé koncertují s nezapomenutelným frontmanem Bonem Scottem. Pro světoznámou kapelu má dnešní datum ještě jeden význam. V roce 1947 se do světa poprvé rozkřikuje následník Scotta Brian Johnson. S ním si pak musíme připomenout nejúspěšnější rockovou desku všech dob, Back in Black. Té se celosvětově prodává přes 50 milionů kusů. Pokračujeme u Boba Geldofa, narozeného 5. října 1951. Na začátku 80. let jej proslavuje irská punková kapela The Boomtown Rats, s níž nahrává hity jako Red Trap, Up All Night nebo I Don't Like Mondays. Geldof je též spoluautorem písně Do They Know It's Christmas, jednoho z nejprodávanějších singlů všech dob. V roce 1982 hraje hlavní postavu dospělého Pinka ve filmu The Wall, součástí legendárního projektu kapely Pink Floyd podle scénáře Rogera Waterse. V polovině 80. let se vydává pak na solovou dráhu a začíná se věnovat i organizování charitativní akcí. K těm nejznámějším patří obří koncerty Live Aid, za tento projekt ho britská královna v roce 1986 povyšuje do šlechtického stavu, a Live Aid spolu s krajenem Bonem Voxem z U2 s ním stojí i za kampaní Zrušme chudobu. Na britských ostrovech si ještě připomeneme legendu humoru v televizi, která má premiéru 5. října 1979.
2: Skeče o mrtvém papouškovi nebo ministerstvu švihlé chůze je to nejlepší, co britský suchý humor světu nabídnul. Své místo na výsluní si inteligentní praštěný a často smrtící humor Monty Pythonu musel vybojovat. Absurdní gagy plné fantazie oslovily české diváky až po roce 1989. Inspirovali se jimi také autoři české sody, kteří u nás úspěšně na Monty Pythonu flétající cirkus navázali.
1: Nakonec ještě k nám domů.
3: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
4: Václav Havel byl prvním nekomunistickým prezidentem Československa a po jeho rozdělení v roce 1993 potom prvním prezidentem České republiky.
1: Výjimečná postava našich dějin přichází na svět dnes v roce 1936 a opouští nás 18. prosince 2011. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrok kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, kdy se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
1: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
2: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i měle překvapilo je, že mě tanec baví.
1: A co tě během příprav a tréninku udělalo největší radost?
2: Třeba první taneční krok vůbec, z kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
1: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Stádium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru s datem 6. října. Tuhle znělku si vybaví snad každý z nás a s ní spojený večerníček jak by smet. Původně se plánuje, že se krátké pohádky o žácích Machovi a Šebestové rozloží do pouhých 13 dílů. Veřejnost si je po premiéře 6. října 1982 ale tak oblíbila, že se kromě dalších dvou sérií dočkávají i celovečerní podoby režírované Václavem Vorlíčkem. Dobrodružství dvou třeťáků z pera Miloše Macourka a tušky Adolfa Borna, které nezapomenutelně namlouvá Petr Nárožní, se dostává i do ciziny. Vychází německá a anglická verze. 6. října 1889 se otevírá podnik spojený s pány oblíbeným tancem francouzským kankánem. Kabaret Moulin Rouge se stává vedle Eiffelovky, Louvru a chrámu Notre Dame symbolem Paříže. Věhlasný podnik vyrůstá po druhé světové válce ve velkou turistickou atrakci. Za tu dobu se na pódiích v Červeném mlýně objevují osobnosti typu Josephine Bakerové, Franka Sinatry, Jeana Gabena, Edith Piaf, Ellie Fitzgeraldové a dalších. Ženským půvabem pokračujeme u herečky Elizabeth Shue, narozené dnes v roce 1960. Jistě si ji pamatujete z filmu Living Las Vegas po boku Nicolase Cage. Ten zde hraje alkoholem zkrachovalého producenta a ona děvče za úplatu. Láska jako trám ale nekončí happy endem. Naopak s alkoholem skoncoval už dávno kytarista Daniel Kavanagh, který přichází na svět v roce 1972. Nejvíce si ho pamatujeme z divokých let s doom metalovou skupinou Anathema z počátku 90. let. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
2: Skyrock.